0: martie. E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletie mám rád, keď se vozím s bicyklom.

0: Monopoly.
1: Memoria. Plałam. Skaczał w ogóle.
2: Najbolší glasbený mix.
0: Poletný Rádio 1.
2: Več poletia.
0: Več dobre glasbe.